0: Tak si představte, že ve středověku nešlo ani v klidu ošukat nevěstu, protože svatební noc nebyla soukromá a když se ženichovi nedařilo, museli mu jít přihlížející poradit nebo dokonce pomoct. To by se dneska jeden posral, kdyby mu do ložnice lezla celá vesnice, aby koukala, jestli na to chlap má. Holt, naše soukromí je sice k hovnu, ale aspoň si užijeme ten manželský sex v klidu.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin?
1: Pojďte, to vám paní řeknu, 14.44.
0: Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně.

0: a jdu v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Tak ji odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, v 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týkačo, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, dondi za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kačo, nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 15. srpna slaví svátek Hana, jméno hebrejského původu, které znamená milost nebo půvab. Všem Hanám přeji krásný a poklidný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale jaká, čo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? A říká, do, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 5. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou křešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, whatever, z Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: V jedné z českých vesnic se prý chystá exhibice, kde si borci budou navzájem poměřovat velikost svých penisů, ale vypěstovaných dýní. Místní se už nemůžou dočkat, až uvidí, kdo má největší kus a kolik se do něj vejde piva. Bude to pořádná dýňová prdel, ale hlavně bez zvracení, to by se totiž nesmělo.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Rádio. Crazy Rádio.

0: Profesor Indigo.
1: Rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda? My jsme to neviděli.

0: Ví.
1: Najdeme, čau.
2: Panem.
1: Pozor.
3: Co je tam vidět?
4: Den za dnem.

vítr si osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krán, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další otazník.

0: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
1: Každý den je originál.
2: Dnes 15. srpna slaví svátek Hana, jméno hebrejského původu, které znamená milost nebo půvab. Všem Hanám přeji krásný a poklidný sváteční den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Crazy Rádio.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum.

0: From this day on, the world will never be the same.
1: Mám nadupaný komp s grafikou jak svině, Hafogames v tom. Monitory jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio!
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Balkán. Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla 8. hodina. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
6: V Česku frčí nové sporty jako padel a disc golf, takže už se nemusíte potit jen u fotbalu nebo hokeje. Zdá se, že lidi už nebaví jen čučet na bednu, ale radši si sami hodí diskem nebo pinknou pálkou, no konečně. Aspoň se ten národ trochu protáhne, aniž by musel čučat k ledu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

můj. O co víc se tady snažím, proti proudu pořád běžím, na pokraji sil tu ležím, svět se změnil.

0: seděla taková partie a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je, je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. Říká, moment, dámy, to jsou květiny, je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ten říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, načež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

třeba zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáš, patří mu garíla, smačíla svoje jajce v mojem supi. On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, patří mu garíla, smačíla své jajce v mojem supi. On říká, ale to já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patří mu garila, smačila své jajce, vím super, on říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sakou kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patří mu garila, smačila své jajce, vím super, a on, patří mu garila, Minimum.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 15. srpna slaví svátek Hana, jméno hebrejského původu, které znamená milost nebo půvab. Všem Hanám přeji krásný a poklidný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. She's crazy like a fool.

0: Fantasy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. srpna, 10 hodin dopoledne. Českou republiku teď místo předpovězených tropů pěkně prohání počasí, které se chová jak puberták. Jeden den péřák k zalknutí, druhý den leje a hřmí, že se člověk bojí vylézt z baráku. Meteorologové to prý mají těžké jako nikdy, protože srpen je letos nevyspytatelný, až hanba a plány na dovolenou se mění rychleji než ponožky. Ale co, hlavně že máme o čem kecat u piva, i když je teď zase pěkně horko a večer mají přijít bouřky.
5: Ze společnosti.
6: Průzkum nejčastějších českých zlozvyků odhalil, že jsme kolikrát tak nedočkaví, že si ochutnáme zboží přímo z košíku, než se vůbec dostaneme k pokladně. No a borci, co si pravidelně lámou zuby o pivní lahve, jen dokazují, že touha po oroseném je silnější než půd sebezáchovy, asi by chtěli i řidičák na otvírák.
5: Kultura.
6: Ahoj posluchači. Víte co? Zdá se, že manželské sliby, dokud nás smrt nerozdělí, dostávají v Česku nový, trochu bolestivý rozměr. Nedávný výzkum z Přírodovědecké fakulty UK totiž ukázal, že skoro třetina Češek slibuje v hrách na znásilnění, a necelá pětina dokonce ráda znásilňuje svého partnera, no, tak si asi každý večer na gauči nepouštíme jen romantické komedie. Mezi další oblíbené hrátky patří samozřejmě orální sex, což už takové překvapení není, ale co mě fakt dostalo, je zjištění, že si 5% žen a 4% mužů zkusilo sex se zvířetem, což už teda zavání pořádným průšvihem. Takže, jestli jste si mysleli, že české domácnosti jsou nudné, tak jste se pěkně spletli, je to tu zřejmě divočejší než v 50 odstínech šedi.
5: Sport.
6: Z krasobruslení přišla pikantní zpráva o českém páru. Kolegové se prý v noci po tréninku zkoušeli nové taneční prvky v jejím bytě, což snoubenka nenesla úplně lehce. Chápeme, občas je potřeba prostě jet bomby, ale ne takhle.
5: Doprava.
6: Na D10 u Mladé Boleslavy začaly opravy 4-kilometrového úseku, které potrvají do října a zpomalí denně 50 000 aut na jeden pruh ve směru do Prahy, takže si raději přivstaňte, ať nezmeškáte ranní kávu. Nezapomeňte, že na D1 je u stého kilometru směr Brno nehoda s únikem oleje, což znamená, že tam je provoz sice pomalý, ale pro ty odvážné to může být i docela kluská jízda. A pokud plánujete výlet na jih Čech, jihočeský kraj se snaží koordinovat všechny uzavírky, aby se vám výlet za romantikou nezměnil v noční můru plnou objížděk.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v celé České republice čeká pořádný péřák. Rtuť teploměru se vyšplhá k úctyhodným 30 až 36 stupňům Celsia, takže si nezapomeňte vzít jen to nejnutnější. Noční teploty se naštěstí trochu umoudří, klesnou na příjemných 16 až 20 stupňů, takže se třeba dočkáme i trošky klidného spánku po tom denním pekle pod jasnou oblohou. A kdo si dneska neschladí pérko v bazénu nebo u vody, tak je prostě blbej, páč tohle vedro si zaslouží pořádnou vodní slast.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
8: Crazy Rádio.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
4: One, two, come on.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

chaose strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Easy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. srpna, 11 hodin dopoledne. Pražské ztráty a nálezy opět překvapily, mezi zapomenutými deštníky a klíči se totiž objevil i prsní implantát nebo motorová pila. Někdo si zjevně užil pořádně divokou noc, když mu zbylo jen ranní kocoviny a o pár objemů méně. Inu, Praha je prostě jiná liga.
5: Ze společnosti.
6: Praze se ve ztrátách a nálezech objevují fakt bizarní kousky, letos k motorovce a psacímu stroji přibyl dokonce i zapomenutý prsní implantát. Někdo si tak při kontrole na letišti musel sundat víc, než jen pásek, a následně ho už nenašel. No, hlavně aby majitelka teď doma nekecala, že jí ho sežral pes.
5: Kultura.
6: Herec jedna čerstvá kulišárna z kultury, pánové a dámy, herec Oldřich Kaiser si loni v červnu spletl vchod a pod napilí se snažil dostat do cizího bytu. Po nadýchání přes 2 promile alkoholu ho odvezli na záchytku, což prý ale nebylo protiprávní. Holt, ty legendy si občas dají do nosu a místo domů skončí u sousedů, kdo by to neznal.
5: Sport.
6: Tak bacha, cyklističtí nadšenci. Do Liberce se sjíždí elita, aby tam na Czech Tour dvakrát pokořila zrádnou Výpřež a pak si to vyšlapala až pod Ještět. Chudáci, to bude plicní orgasmus, nebudou vědět, jestli brečí štěstím z výhledů, nebo z té bolesti v nohách.
5: Doprava.
6: Stojí to všude, brání to v jízdě a horko leze na mozek, takže bacha na to, ať vás v koloně s klimou na plný koule nepřejede naštvaný dělník ve Fabii. Některé úseky dálnic se mění v peklo a zřejmě tam bude i pořádná tlačenice, až se z nudy začne na spolujezdkyni vrhat unuděný řidič. Jestli se chcete vyhnout infarktu z dopravní situace, zůstaňte doma a dejte si raději pivo, protože na D1 je dneska zase totální šrumec, jako by tam vypustili stádo splašených krav.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunce jak prase, takže vytáhněte plavky a vyrazte k vodě, ideálně tam, kde se to hemží fešnými zadky, protože teploty poletí hodně vysoko, a to až na krásných 31 stupňů Celsia. V noci pak bude o něco svěžeji, což oceníte, pokud máte plány na něco víc než jen spaní, rtuť teploměru spadne na příjemných 18 stupňů.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Maximálně fun.
7: To je Crazy Rádio.

Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu povídá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, ten nemohl mluvit, udělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikál, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. srpna, poledne. Letní sezóna nabírá na obrátkách a Češi se už zase naplno oddávají zahradničení a grilování, přičemž největší hity jsou prý letos nudistické bazénové párty u sousedů, kde se pivo lije proudem a občas se zapomene i na plavky. Jen bacha na zvědavé oči z vedlejšího pozemku, ať vám pak sousedovo děcko nekreslí do deníčku ptačí zobák.
4: Ze společnosti.
5: Jižní Čechy se baví na účet záhadného černého pantera, jehož pozorování spustilo na internetu lavinu tipů a AI poláží. Po dvou ohlášeních velké černé kočkovité šelmy, z nichž jedno bylo mezi Mazelovem a Ševětínem a druhé u Kvasejovic, zaplavily sociální sítě desítky fotomontáží a vtípků. Mnozí v komentářích spekulovali, že šlo spíš o přerostlou bachyni nebo jen kocoura s megalomanskými sklony.
4: Kultura.
5: Pražská Letná se letos v srpnu zase otřásá v základech díky festivalu Nového cirkusu, kde francouzsko-švýcarský soubor Cirque La Compagnie vyprodal všech 16 představení. To vypadá, že Češi mají na podobné hrátky evidentně slabost a rádi si dopřejí něco trochu exotického. Kdo dřív přijde, ten si zapaří na hradě, kdo pozdě, ten se holt jenom kouká na prázdný šapito.
4: Sport.
5: Na fotbale v Jihlavě prý nedávno padl rekord v návštěvnosti, což je skvělá zpráva pro sport. Bohužel, pak se strhla bitka mezi fanoušky Dukly a Komety, při níž lítala i pyrotechnika, takže museli zasahovat těžko oděnci. No, aspoň se o tom mluví.
4: Doprava.
5: Na křižovatkách je občas husto nejen z dopravy, ale i z nervů, jako nedávno, když se dva kohouti pustili do sebe kvůli přednosti. Jeden borec se tam oháněl, že je zkušební komisař, jenže pak se ukázalo, že mu dopravní předpisy asi taky visí na háku. Nakonec z toho byl jen trapas a pro obyčejné řidiče další důkaz, že na silnicích potkáte fakt lecos.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká pořádný péřák se sluncem, které vytáhne rtuť teploměru klidně až ke 33, ba i 36 stupňům Celsia, takže nezapomeňte na tekutiny a něco, co zakryje to nejcennější. Večer se obloha vyjasní, takže kdo ví, třeba se dočkáte i nějakých těch horkých chvil pod hvězdami, nebo aspoň vychlazeného piva, to už je na vás.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap tramvaj a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Oh,

0: Každý den je originál.
1: Dnes 15. srpna slaví svátek Hana, jméno hebrejského původu, které znamená milost nebo půvab. Všem Hanám přeji krásný a poklidný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tam jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk, tak jsem jí poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.

0: Easy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. srpna, 13. hodina odpoledne. Teploměry se v těchto dnech nechtějí hnout z tropických hodnot, a tak se Češi snaží ochladit všemi možnými i nemožnými způsoby. V Brně tak například radnice nově testuje vodní kropítka přímo na ulicích, což se pro některé stalo příležitostí k nečekané venkovní diskotéce v plavkách, zakončené spontánní vodní bitvou s přihlížejícími turisty. Vypadá to, že tohle léto je prostě fakt na palici, ale hlavně, že se lidi baví a nepečou se ve vlastním potu.
5: Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou zažili strážníci bizarní zásah, když je někdo upozornil na bednu s lidským tělem v lese. Nakonec se s ní vyklubala silikonová pana ze sex shopu, takže místo vraždy řešili spíš lidské choutky a krádež. Inu, i v lesích se občas najde pořádná legrace, nebo aspoň něco na prodeji, že jo?
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká pořádná péřba, rtuť teploměru se klidně vyšplhá až na 36 stupňů Celsia, takže plavky na sebe a hurá k vodě, dokud to jde. Během noci nám to sice trochu schladne na nějakých 15 až 20 stupňů, ale i tak to bude na pořádnou romantiku pod hvězdami, nebo alespoň na pár svlečených kousků oblečení. Zítra už se možná ukáže i nějaká ta kapička deště, ale dnešní vedro si pořádně užijte, než nám to všechno proprší. Kurva.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.